Růža, červená růža, rýchlo ji odtrhnem. Mám růžu, krajší, červenší jako ta prvá. A já ji prinesím jej, istotně se potěší. Červenej růži, velkej, velkej červenej růži.

0: Och, růže, krásná červená růže, moja růže, a ty přišel jsi, jsem rada, že jsi přišel. Pojď, rýchlo, rýchlo, preč z tejto ríše.
1: Nechceš tu zostať?
0: Nie, ani za celý svět. Půjdem s tebou. Život a láska jsou najkrajšie na světě.
1: Tvoje i moje šťastie.

Mládincovi sa vtisli slzy do očí. Srdce dievčaťa už nebolo tvrdé. Obmekčila ho túžba po človeku, po živote. Spoznal

0: slavná zpěvačka, můžete hádat, která? Ano, ano, je to Susan Vega.
1: V rozhlase sa vraj zrodilo niekoľko skvelých radiátorov, teda recitátorov. Preto som sa rozhodol, že vám aj ja zarecitujem. Škriatok breptík, breptóza, slovo sem, slovo tam, každé jedno pomotám. Aká je to diagnóza? Koza róza, spoza voza. Krycie meno, breptóza.

0: nikdy nechci vidět žádnou!
1: Je další koťátko.
2: Zavřete kočky, odcházím.

Růža, červená růža, rýchlo ju otrhnem. Mám růžu, krajší, červenší jako tá prvá. A já ju prinesím jej, istotně sa poteší. Červenej růži, velkej, velkej červenej růži.

0: Přišel jsem. Našel jsem tě. Tu je růža. Velká červená růža.
1: Kdo jsi? A o čem hovoríš?
0: O červené růži. Tu je. Pozor, aby tě nepíchla. Cez noc mi vykvítla pod oknom. Nepoznáš ma?

ne boj, mňau, potká není seti, mňau, nestane své srdce klidně, otevři mě. Obložený chlebíček vezmi do svých paciček, doufám, že kila lahůdko byla, porostou rychle švec, než řeknu

hej, mňau, hošanku pěkně, mňau, v klidánku, to je tvůj osud, být jako sud. Ani vrásky na břiše kula, ty jak koblížek, doufám, že budeš, lahutko moje, doufám, že budeš uspokojený.

Či ti nie je to konca? Nikto ma nevolá. Nedovidím domca. Hora, tmavá hora, kedyže ťa prejdem? Na oblohe zora cestičku

0: Vraví, že ti mláděnec nechce prezradit, na čemu je polnočný kvet.
1: Tak je, jako vravíš, vládkyňa.
0: Půjdeš teda za ním po třetí raz. Naposledy. Slíbíš mu, že ho vetry odnesou rovno pod končiar, ak ti tajomstvo vyjaví.
1: Tvrdý je jako skaly naokolo. Ani hlad ho nezlomil, ani ťažká cesta.
0: Možno sa mu už odvtedy všetko zunovalo. Len skús.
1: Na tvoj rozkaz, vládkyňa.

Zohni lapku, mucho lapku, žabka naša skákavá. Zohni lapku, mucho lapku, žabka naša skákavá.

Růža, červená růža, rýchlo ju odtrhnem. Mám růžu, krajší, červenší jako tá prvá. A já ju prinesím jej, istotně sa poteší. Červenej růži, velkej, velkej červenej růži.

cestičko v tvojich vlasoch. Opatrne by som kráčal potom dolu, kde sa ucho do slimáka pekne stáča. Cez pohoria tvojich líc pospať si v tráve mihalníc. A na pobreží tvojich očí